Nedom je peč menšino, pojednačiš, a jako prinje zladujeme vročo, to zajšlo tydženja na nekotre pojezdče, kýž mějachme srbskim rozvozu. V Voklecach zašulu běše zajšlo pundželu prinja stacija zadkula Bíčtore 26 a 20, mústvo Dživja Měšinca, vokovo Manuela Šulte je dobyvo. Doromady 18 mústvo běje 4 štaflach rauo, viac hač 200 posta ľudí běje na športnišče přišvo. Viacore desátky rajorio a tež příladovario je si zdobom triko zdrasčivo, to běže měnujce moto prinje stacije ve Voklecach. Jako přichodne naredže sú juce Ralbičenio, tam je moto stacije 19.90 leta, tu iš pojezd a runočasne tež pokiju za jucíši večer. Jenož nekotre kilometre od Voklec dalene je so pundželu večer tež vulky jubilej svečil, kolec zarodnistvo ve Vudvorju je svoje postaletne obstače osvečivo. Kaž rekne mejčelka zavoda Kerstin Krolova, su leca do Talderje naletne a letne kvitky předali, a tež kvasu su leca zaso viace vuotovali, a čloni hišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochova. V útoru večer je so gmenská rada v Bušicach skáčovala a jednohúsne obsamknula bydlenské domy ve Vitruským sydlišču předač. Tute je tedy šaša motonia, konc postatých let, vo sebe za svojich dživačerov natvarila. Vitruské bloky ze 125 bydleniami chce netko investor z Badensko-Württembergskie kúpič. Za vobydlerov samoch pak, tak vesnanosta stane rečo, so přesto ničo nezmení. Štvrtkráno rozprávame vám, zo je situácia suchotydla najebač spadkov z počátku týdženia budovskému okresu dále přivúcená. Vo sebe malé riečky, haty a spiaté jezory pokazajú jasné deficity. A tohle pačí za budovský okres dále zakaz vodu s technickými sredkami z riky alebo hatačerač. Při pšenženiach roža pokuty hač do 500 000 €, rieka ve ústavkách okresa. Tu iš dále do piatka, to bie jedna z našich pojezdčov zo podpiruje Spichovanské tovarstvo Serbského muzea, Serbský muzej vodnetka s popriancami z Poučnice. Kajž tovarstvo z Džili, sú se dali tam fabrice popriance ze serbským a nemským postrovom Sotovič. S dobom sú je serbských barbách popísač dali. Tute popriancové jeko, jako svodky postrov, je netko Serbské muzeu s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. A včera večer byl Krusčan jednoče Abibul Serbsko gymnázia Budešin po takým kunstšulského časa za maturanto, ale včera ráno zladovachme hižo raz na nové přichodné šulské leto, dokud sú za piaté letníky na serbských dále vedúcoch šulách budeským a zorejským okresu netko líčbe jasné. Na serbské vyššej šuli Budešin je zmeja 20 dječi jednej riadoni a s tým 10 menia čloni, na serbském gymnáziu Budešin a na vyšších šulách Kulovie, Voklecach a Radvorju sú líčbe šulorju to runia voteberali, přiúšim pak zmeja na gymnáziu Ci a na vyšších šulách stajne 2 piaté letníkaj. Stupava je ličba šulorio pono tomu Ralbicach, vo 7. Tu iš vuknie přichodne 27 dječi jednych jaduní. Najväčší prirost za nové piaté letník maja ze 17 na serbskej vyššej šuli Slepom. Tam vuknie od nového šulského leta cia 60 dječi v cioch jaduniach. Tak daleko po takým krutký přelad pojezdčo týdženia, dalše, potom najaktuálnejšie novostky, za niče vizo za sojúce ráno polana.

0: Mir srdcami slepianského folklórneho ansambla stejše 24-letná Hanka Zarodnikec z Čiska. Ve vojruskej evangelskej narodnej drasče vosebiče klinčace instrument raješe.
1: To byše jen vosebiče kruh, to je písané od Wolfgang Kotiseka. A to da vosebiče še, so to je ten jeničký stúčk za jenoj štúde. Dún ríka dúde strovia. Dún spiel ma jenoj dúde jako instrumente. A hevok je to sute dude jenoj podpirac instrumente, a te tak braue nesvyšiš, ale jenoj dude, a ten jungrotnu zvuk dodo, môžeš jenoj v tem sučku 100% zvyšiť.
2: Kde hasi ty docela započala hučiť?
1: Ja som boa peč sej muslu, ja som na píšťavce započala, potom ja z vosom letom som ja započala na huslemirač, a potom ja bola moje sotre, vidžela kaj švona dudera, a potom ja z cínač letami tiež pon započala dudera.
2: A što je ty vosebite sva tu ve slepom rač, ve slepianskim folklornom ansamblu?
1: Tun slepianski ansambl je jen, vod dve vulkých ansamblu, že ty dude hisše ve ansamblu jene krute misno maja. A za nás byše pon te pomyslenie Budešin abo slepo, a pon sme ze skola Tilichom, to bieše náš vúčer, sme me halt sobu do slepo pšinili, a pon sme jone jenu vulkotnu a lubu zromadnosť namakali, a sme halt tude vosali.
0: A zromadnosť hučmniku a hučmnico je so čera na koncerče pod hovým nebiom hišče rozširiva, jako pšidružichu so slepianskému folklornemu ansambli Pozornistča slepianskeje evangelskeje vosade. Drie su hižo ke šelakým šiležnosťam ve vosadže romadže rali, ale na tajkým vulkým jevišču hišče nic. Tak rekaše hesvo folklóra zetka blach.

0: Na svedjenski kunstedjenja su se tež viacore v Ukrajine folklorne skupine do Slepjanskeje hole dojeli. Šitke ze svojimi dudami. Georg Orlin Marinov vunje bohaskeho pokada a hudješe na svoje džura gajda. Su to dude ze s dvemaj piščavkomaj, kotrež hođa so vuminič, cele po potrebe melodije, hač maja so vyše, abo niše stučki rač. Minimale 2 metraj vulki modžens ze svetvimi vosami a kožani čapku navovje poveda.
1: Tja je malo specialno, zašto to ima drugi piskuni, se kazvat. Ima jedin po re i jedin po sol. Solata je malo po visok od re piskuna i da, to je specialno.
0: Ze svojim toašom Angelom, kiš podpira dude ze s rytmusom bubona, hudži Georg Orlin ve dueče Zunža na svoji džurje gajdže. Instrument, a to je važne rec, je se obše 2 letomaj přiuzalo do kulturnoho herbstva UNESCO. Svjacač Cicečič vonami je z regiona Dodleby dojel jeho český súbor písni a tancu. Krištof Makovec je folklorista se sčivom a dušu a kajž mi dále poveda, nemôže se ničo druhého predstajíč. Vo sebe hode je tež na svoje dude, kýž je se ze slipového dreva sam tvariu. Rozkvadže zavobste je ze skože koze a z dviju piščavku za základný zvuk a melodiu.
2: To je kozička tady, vidíme hlavu, ale tady vidíme beránka, aby to bylo takový hřejivý a pěkný, no. A máme jeden huk tady, to je harmonická píšťala, ta hraje jeden tón. Jo. A tady máme melodickou píšťalu, no.
3: A jak dlouho ty již hraješ, ty dude?
2: 10 let.
3: A od koho jsi to navuknul?
2: Od svého dědečka.
3: A je on to ty štváriu, abo od koho ty to máš?
2: To jsem vyráběl sám.
3: Jak dlouho se to tváří?
2: Měsíc zhruba.
3: Můžeš raz zahudit, když to klinčí?
2: Můžeme zahrát. No musí být technika, to je hrozně těžký. Tam se vlastně musí vyrovnávat ten tlak, kdy se tady dmíchá tím měchem a pak to jde do toho vaku a člověk musí tak jako, aby měl rovný, krásný tón.

My Slap-Bomb, wot mi je so tutun koncertženja, džesatom jezenarodne Dudakove festival, a naše končenje, nitko na polo športa zladovane, wot mi je so tež poslednje vinovatostne dybkove r na okresnej runinje. Včeraz su so jacore rýžo vúrali ve okresnej klase su Nebelčenio doma nastupili přečvo mústvu z Mavo Vosilka a Porchova. 2-0 byt tam Vúsledsk, dále do vyššeje, nie, vodeče do okresnej ligy. Radvo Vulka Dubrova skončí so bez rotu 0-0. Luboš SJ Kroščice druhé mústvo 5-0 a tiež dve rie ve okresnej vyššej líze z tej sočera hižo vodmivoj. Zeleno-bielý Bukec prečilo prinnému mústvu z Kroščic CC, bieže tam končný stav, a Sokoljo z Ralbic sú doma mústvo z Vachauva vítali 1-1, bieže tam rezultat. Dženca v jednej kopa, rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice v Ralbicach, přečivo rezervie na tvára Nímske v Pazlice, a potom po poňucioch ešte Pančance koparjo doma přečivo cilky z Vernariec. Šitke vúsledky a potom tež mauve zariadovanie sezóny ze Sarpského vida svešiče potom júce rano našim rejnším programie a nedom po přichodnej účbie vinujeme so svetovým mištostvam.

je, rozvostume pusval je, mikrofon ja všimním mám, to mňa šitko povedám. Bužno lada straunišťa, z kabiny čanu holiča, čorna dama pritkuče, výškma hižo ve ruce.

0: lepší rally, z Česej jde lepší rally.
1: Jednatka
0: vy vastočka, všeklipaná Monika, Monika.

0: A necko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Jočinom Delenkom z Kroščic.

Da debe nicht schon erstere Preime. Zähme sie beschgittert. Zähle wieste, wutschi nicht die Stau, djil nasche je wasserbe, so druhim nedowolime, scho von nas widget. Druhe muss wohl privatnost was dahit, mame nakon zu tisch, za wuras, wopraudite je lubosche. Potains zur masse respektovat. Svojsku čipnotu máš zavuzdžič. Ale kak je to s Bohom? Hač seme abo nic, vun nás celé znaje, vun je každého z nás tvoril a do živi nás vôval. A vun dá nám byť. Tola samo pred ním chceme drude si vúčeknúť, so skovač. To však je docela vúpe pospyt, vúčitame z psalma 109. cicečí. Dokal mou čeknič před tvojim duchom, dokal se skovač před tvojim obličom. Vstupju li k nebju, ty tam si. Vozmu li se k šidva rajnčeho světva a dám se do vůbine najvůbšeho morja, tež tam mě tvoja ruka dosčenje. Psalm vůči, před Bohom netrebaš se kovač. Boža věda je runočasné zrozumenje. Boži odpolat ne je negativne, so bych chcel, če vuskušejo vohajm bič. Naopak. Boh chce dobru dač skutkovač, džin, vop džin. Boža lubost k nám je tak vulka, za nehodi se vopisač. Boma votorene ruce, kojždemu napšečo, tež tomu, kiš za sebe dobi přiznač, sem docela vopak i se rozsudžil. Přes Kristusa so Boh samo na naše vopačnost če vjaza, so by nám pravý puč pokazal. Un jedna tak, so hač runješe čovjek češko zrešil, ne da nikomu padneč do bezdna, ale do svojeje hojaceje lubosče. So bychme se tola za njeho rozsudili. Za jeho lubosč. Husto je to dobro zavodžete, bojo odkryje. Když Bohu se otevrieme, môže von dobremu ke skutkonosti dopomáč. Nech dári Boh nám jemu napřečo bezstarostnosť, zoby von přes nás môj skutkovač na koncu nic jeno k našemu spomoženiu.

0: Słyszeli jste katolické nábožné vůsovanie s farářom Mirčinom Delenkom z Kruščic. A nětko je bylk na jedné a nětko přejeme zbožo.
1: Přejeme zbožo.

Znači, sam sni gratulanča, spiskec gratulovahu, respektivnje gratuluja, išče dalši raz. Zajšu štvrt mješe minuce k šestčan, matka spiskec byla c groz drebnicu. Narodnine, spiskečan se pisaja, ljubek šestčano, športve tovarstva spiskec, a cva vjeska, přeječi k tvojim 40. narodninam, vjele zboža, vostaj nam spiskečanam svirne, s tvojim svojbu a novom domom groz drebnicu, daj bo zboža. Nadžijamy so na dalszy zromany czas tobu, hacz przy zromanych wuletach albo sportowaniu nazdar.

A dale do smerdžace je. Henrik Katzer, mieše štvotk, vosnate junija svoje vosnate nahodnine. A Henrik ma svoj abi zaku, je svoju maturu zvožil, kajke to začuče. Džet skulova a džet avoka ze smerdžace je gratuluja. A pise ja tu posvonje, lube Henriko, s tvojimi vosomnatemi nahodninami so tvoj přichodny vulki dyrdom dej zahi. Přejeme či strohotu, vele zboža, spokojnosće a bože žonovanje. Wiele úspěcha za tvoj další živenský puč a nech sa tvoje sonje spielňa. Dále wiele rianych doživienjov při hudženju obolichtenovským rajarským čahu, či špískaš na prečne flejče, a my tež veselo s tvojim psom Badiom, abo Badiom, abo Badiom, Badu som pisa. Tošo a ještě wiele viace přeja džet skulova, kajž tež voka a džet ze smerdžaceje.

Ach, nicht, dass wir nur im Wust schon. Da mir Benno Sünder, Wutoro, Svoje, Sedom, Aschisches hatte Narodine, was wir schon. Domowinska Skupina Bačon Haslo, przyjeje mu Wieles Boža, Krutu Strobotu, a Hiščerjane Leta, Kruu Svojbe, a Pšačelo. Tež Domowinska Skupina Pančice Kuko gratuluje. Marian Venka mi je še menice štvort, vosnatého smažnika svoje 1.60. Jemu přeja šitko dobre, vosebje strovotu a vosobinske deremiče. A v nové vjezce maja tutom konce dženja dve národní narce. Čera mi je še Daniela Brülova dvaja postate národnine a dženca zveči tam Liza Hickec svoje cia 20. Vjesna zromanosť z nové vjezky a v okolnoch so přeje národninarka maje Krutu strovotu a Bože žonovanie.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení je linic, my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mienujce přichodná stácia Beachtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veseliť. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zadkula.
3: Nic sabe.
1: Jutce večer.

0: RBB. Zarski program. Zarski program. Zarski program.
1: Nažijam se, až máš dobro miestno chvotku, píše při sebie a zavisče dobrú launu a lušť na polnú pouterá štundu dojno serského radia o Jo Gregor Klim.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Stolno serbski oricu žo pamavem zase gari. Principijelnje pozitivne su gotnošili perspektive stvrk na presježenju pširade projekta s roka. Gledajuce na demografiske uviše ve Vužice a na to, až meni luži bužo přihože obidliš, ve to šanse su, až lidspa serbski peje dajucih stabilna vestanjo, abo zase stupa. To groni Mito Novak ved Serbskega instituta. Pocasu, žež všetci veci maminorecnih dolno serbo zemrejo, dajo mjestom večju lidspu modih peje dajucih, wenn dodajo, Serbski institut obgledujo šake faktore ako šulske uviše, uviše projekta Zorje a uživanje rece ve familji, umenjenje až pozitivne trendce uvija, jo dobre recne planovanje. Serbske institucije ako teke statne instance kšije se přihože k tomu bližej vedkvosovaš, projekt z roka ma cíl až do konca 2007 a 2006 předpovožeš kompletnu strategiju k veživjenju dolno serbske rece. V posledných 3 letach jo lidspa vitaj ukniku a uknicu ve Bramborskej přibyrała, to pokazujú lidspe státnego šulského amta ve Hošebuzu. Najväčšie obželenia zapisujú Krabatová šula ve Janšecach s aktuálne už 6,8%. Tuchlu obželio sa pešo na 17 žiši ve vitej ucpie ve 6 základných šulách ve Dolnej Vužice. Na Dolnoserskom gymnázium je Jota Lidzpa pak mecne vetiberova povežia Ulrike Potak vedšulského amta zavinujú to tam filujúce ceptarie za bilingualnú ucpu. Mezinárodne konflikte a gospodárska nevistosť ustatkujú sa na nastajenie vej Vužice. Jano ešte 6,6% Vužicanárov je spokojom s živením. To je veci ako 6% menej ako před letom. Rovnocasne stupa požiel ľuži ako nejo spokojom ved 2,3% Kona Vužica je veci skeptická na všeživo přichodoju ako Dolna Vužica. To sú šikné lícpe aktuálnego vužického monitora ako jo se ten týždeň ve zjaviu. Přicene sú situácia na Živove Marku, drogotne myta a vectu vedugla. Ten obgleda všetci veci ľuži ako kritický. Jano Češina maje nadali zapšauje ve Vužice. Modo dorosčane mogu nento ešte lašte susedne kraj zeznaš ze železnicu. Nimska a Pelska obej stajajú tej 3,000 přijašelských pasov k dispozícii. To sa stanio ke 5,6. Jubiliu dogrona za Nimsko-Pelske susedstvo. Speciálne tak gronione interrailové pasy mierie sa na mode dorosčone ve starstve ved 18,7 a 2,6 let a zmežnejú jim susedný kraj Vetekšiš a vecobínske pešigy Pödvimíš. A to na klimu tyju zu vážňu. S tým pasom mogu na 7 flexibilných drogovajmských dňach termotne ješi do susedného kraja, byš tam duce a se rošiš domoj. Vec reži septembra budu pase rostavaš a veni budu plášeš ved novembra až do oktobra přiduceho leta. Dajšne informácie v internete pet freundschaftspass.de. A my gledáme krotko ešte do Českej, žež ten týždeň je žváva kritiky bežala přes kraj nastupajúce skrocenie českého rozkvosa. Média a zastupníky z politiky sú mecne kritizirovali plánované vedperanie rozkvosového připlašonka českého rozkvosa. Za to dejtej sa rozkvos a televízia direktne ze státneho etáta zapašiš, ale menej. Se skroceniami by český rozkvos zgubil 700 živových miestnú. 400 miliónov krónov by mieli menej k dispozícii Janove rádiu. Ako groni viednik českého rádia René Zavoral by museli skrocež Žižica, modostné programy a také regionálne témy. To by mogalo sa ustatkovať také na povieženie vo minoritách ve kraju. Program Miaze nami je obľubované pobytovanie za všaké menšiny ako bydle ve Českej. Naše povesti te namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
0: RBB. Serbský program. S nami dospedobnega dňa.

0: Das 9000 Mediamier, wenn ein Největša biblioteka za Serbsko reč v Dolni Vužice. V Serbskem domě má Dolno Serbska biblioteka svojo místno, cora prejet k pěša čížas čalět, jo vena se založova, kto sebě tam popšalem knjigu upožice, jo, co biblioteka šo pobytujo a kto jo uživajo, to som uzgenil, ak som před krotkým tam šel a pezmakal tamnego bibliotekarja, to je Bernd Petkunings.
1: No, witaj k nam, lube redaktor.
2: Witaj, lube bibliotekar.
1: V našej bibliotece máme všelaké družine médiů, to kroných svečeho žila jsou tu knihy, ale také CD-ky, ale také filmy. My máme samo ještě video, ale ten nesmíme lůžem dáš, to musí toho hledáš. A to druge, my máme také samo kasete. To je zajímavé. Ale k šakorakým témam a za všechny generácie, to groni například, až my máme policu, tam jo cerkvinské věce, potom po staviznách, tak a tak, beletristika, také ty věce kenš v ubožího veliký zajímavé lůži, to jsou ty kroniky od šakorakých vězků a městno, v Božice, ale také v odrastách a pojišťách. A potom máme vědomnostné věce, také mrěcná vědomnost, nic jenom sábská, ale také druhých. Abo také věce, jako možeš menšinové věce zase oživíš. Také z Ameriky a šuží. A potom máme ještě ty periodika, když ty lůže znají, sábskou pratiku, sábskou protiku. Pomě a ty druhé, ty mohou ty lůže vidět. A vlastně mě naučil vylážet věci, že můžeš sábskou říct, navuknuš.
2: Co je to za tebe ten nejrednější regál, že jste rád piskáš abo si, abo že namakáš za tebe ten nejzajímnější knihy?
1: Za mě je to závěš v staviznách sábo, ale také píšku piletristiky, to je hned na zahopenku, božko musím groniš, to jsou ty věce, když lepta jen, co myš.
2: Okay, ale co ho máme, které autory, abo knihy, co by ty mě mohou nentoho porucíš?
1: My máme beletristiku, ale se vědět, také básně, musím groniš, to je také za mě věkým vážná, až máme také zažíši dvojorecné věce, dokud až jano srbské malo citají a potom mají nete převoženě. A také za te starejše, jo to rýdne, přitom mě se spodobá věkým ta družina těch buky, knihů.
2: Můžeme si běrat tu policu, ogledáš se s těmi žíšecími knihami?
1: Jo, tam máme jenu extra policu na jan pad, žišece knihy v gornosábské řece, to je věli věc jako nás, a potom máme to dolnosábské, ale také němské knihy. A potom máme, když já jsem groní, ty buky verzie, se s tím možná nic jenom hledáš, co tam vůči stojí, ale také odsvucháš s jenom buky písmakom, co tam musíš to groniš a ugroniš. A to je věkým vážné, dokud až ženca vidím to tak, a švědčeho žila ty starejše, nevíš, jak to ugroniš ty slova, abo razka nějamogu serbsky citaš.
2: Jo, tam dají nikotára, ale také nic rovno věle za to.
1: Nic rovno věle, to musíme groniš, ale to je tak a tak naša věc, my máme malo nových knih, wo v dolné serbské řece.
2: Jsem také raz obšegledáš. Ako serbské staréše, my kupíme cesto po té knihy, ako dajo, ale my nejsem se vysta, až my máme to všechno, ale jsme raz všechno milí. Jo.
1: No jo, to je také ta věc, až malo žiši ho jdu do kuláš, jdu do Vitecentruma a tam se obstarají, co to oni trebají.
2: Abo dostanou dajone cesto.
1: Dajone, abo kupují to a to hodla malo žiši v bibliotece. To je tak, ale například přijdu přeci dvě žoce gornosábské. Když ho bydle v městě a ten na něj gornosáb a to hodla přijdu ho, nejprve po těch knihách hledáš, ale také potom až mohu ze mnou sárbsky povídáš, gornosárbsky.
2: To groni, až popřám, to nie je normálna biblioteka, kterou už můžeš přirovnáš z druhého měščanského biblioteku, vena má také druhé funkcie.
1: To má také druhé funkcie, také jako sárbskorecný rům. To byla až neko tahle přijdu, jano, aby ze mnou srbsky se rozganěli, šo jedno leckono, abo dolno srbsky. A to pokažu také na to, až to je vážné, hyši jan dip, vymyšli, že to možu srbsky půjdaš, to já mám sám také vědět vážné. A to druhé, jo, my máme speciální věce, jsou juži luže přišli ze Smíšanské biblioteky a jsou gronili, my tam něco pytali o srbských staviznách, to tam nedají, ale u vás jsou gronili, pojď to tam. A to je také rýdno, až to jsou jim gronili, tedy je k nám přiš. A já musím také gronit, my máme každý měsíc nějak 5 nebo 6 nových citářů. To přibírají, svět nevostaní ho všichni na přeci ho, ale mají věci zajímavé jako do toho. A to má závěře, že s tím ceníš, až ta Simone Pečová a já, my živáme ho už 5 let také se svosebnými věcami. Například Něnto, v Lišajském cácu máme prýdne raz akcia od prýdnego junia až do prýdnego septembra mogu cuze luže, turista abo druge u nás citar byš, dermo, jano, aby se zeznali se Serbami a se z biblioteku. A to mogu také hožebuske vůživaš. A se s tem bůžo to věci tak, až my jsme znáte. Vymýšlí, my jsme nážijeme. Také jedna dobrá akcia byla gromadže živá, že s výzkajom líchých autorů Bramborského, se z toho cása, až oni hodů, kůžte měsíc nekak jeden raz. Máme také věci lůži, kenž kroně, moje hyšiny jsme byli v Serbském domě a choutu, jo. Toho byla dobrá věc, němské obydlářstvo věně to, že ten serbský dom stojí. A také věci trebaš jako Serb.
2: Pěš let z té vej, Simona Pečová a ty ho kůžte ženskoro, jako bibliotekária, ale ty už od letěka ho živáš za biblioteku, ty víš, že už to uvíše ho v sledních letách. Já se ta rola té biblioteky také nikak zmiňová, also já to před šestou letami doch bylo ještě něco druhého?
1: Zmiňová nevím, ale na kůžte pa tak, až přesto, až my také máme autorské citání a tak, až to věci znáte jo, vymýšlí. My jsme nekotáre věci vůprobírovali, kenž nejsou přece se rážili. Například, když je citáně Jano v serbské řece přížo, přemálo lůží, dokoláž myši neověle, a ten zájem, to je nevím, lecten jo, ale na kůžto patě málo lůží a tohle je to přece lepě dvojo řece citáně gotováš. Abo se s jednym aspektem, že ten autor se zabírá se Serbami ve svojich textách, abo tak. To je se ráživo, abo také te přehožování poměšče literárne, my žeme pokazáme městna ve městě kenču serbské ve Hožebusu a tam citáme také ze serbských textů. A to je vůbožího plá cůzich také zájem. Nic převěle, ale te jdu a se živají a se vjasele. Jo, also ta funkcia jo, jedna druhá s tím, až my vábíme za Serbu. Tak přípodla.
2: Popšom, ta biblioteka nemá te problémy, vše málo penis za te knigvy, dokoleč nie dají od serských knigvů, když musíš kupíš. Jak to hojo, dají financiálne úzkosti, abo věci, že ty gronič, to by kšili eigentlich měš, ale nemáme te penise.
1: Nekaž daleko, ja, máme dost penis za knigvy, když trebáme. My dostaneme tak a tak od nakladnictva, přece nekotále dalione, se vě. Dokoláž to spůsob k tomu, ty závožbě. Ale my dostaneme také věle dáru od lůží, když mojí všichni do druhého města, abo netřebají tak věle knihu a přášají nás. A já jim všetci groním, to musí něco srbského být, abo něco od srbských autorů, abo něco v Vůžicu, abo národních menšinů. Dokoláž národná menšina jsme sami a tohle můžeme od druhých vůknout. A ty rád přijdu, a samogaž my ty knihy už máme, můžeme to do antikvariáta dáš. Tam se také děje předají nekotáhle titul a tohle je to dobrá věc. A tak veľa serbsko-rěcných božko neona marku my nemusíme tak veľa přikupíš. Tohle peněz za knihy máme my. Dost, to musíme gronit.
2: Já dneska biblioteka, vychoši bus, žož tak jo. Neskýry. Co je s digitalizací? Jakou rolu to za vás grájo? A je to také konkurence, ten serbský digitální svět, je ten konkurence za serbskou biblioteku?
1: Já nevěřím to tak, až digitální pobytování jsou wielka konkurencja, dokolaż każdy to ho, musisz weto jeszcze czytać, a nic jano w obrazu oglądasz. A to te ludzie tak krzytoja, inaczej publikum by ja gronił.
2: Myślisz se, aż czy se periódzie ogonio, ty widzisz, wiesz tu tendencję, aż ta biblioteka z nasz wodio piczku więcej znata w regionie albo w mieście. Myślisz se, aż ta dolnosaska biblioteka jo cesto petgötnoszona?
1: To nie by gronił, ale nie to, ta wiedzę, ja no, aż to ludzie to nie wierzy. Aż to joga się na przykład gronił, ja som nie to biblioteka, a te ludzie gronił, że ona wychodzi, bo a w tej wielkiej niewie serbskiej, że ona wona jo. Gasz to potem gronisz za żywot wam, potem gronisz od toga jo, a gasz to gronisz na blisko rentenkasa, a potem nie wierzę. Chodzę, bo z nią mało miasto, to groni, gasz my by mieli więcej zarydowaniu ze serbskiej kulturu, to nie by smysła po nie było. To gulasz chowy mieszczy jo, tak wiele kulturnych zarydowaniu, że te ludzie dzieje. Ten tydzień na przykład, my byli na trzech zarydowaniach ze moją żoną, a żoga tej mieszczy, a to jest przewiele potem. Also to ja nie widzę tak, ale lepiej tak, aż gronimy ho, mamy tu serbską literaturę albo literaturę w Serbach, a to jo to, a tylko to, aż ja mogę na przykład tym ludziom tylko gronić coś w tych knigach. Jo. Te przecie skazają o knigach, gronię drugi tydzień przyjdziemy, a potem się żywają, wiele knigów są wypytał za nich. Ale ja gronim, to jo moje połowanie, nic ja no gronić, nagledaj się sami. Dokolaż ja dem ten fachowc bysz, a to pracuję se teke, aż ja ten som.
2: Nen to ja ta biblioteka Pesha Cichas Czalit Stara, małki jubilej. Że se myslisz, każ ty przemyslisz, co bużo za żas szlit, 2006 a Cichas Cza. Co jos jest nasz aż do tego, to co was zmieniło, co nie bużo tak jako żynca, a co westenia tak jako żynca za żas szlit?
1: Což ostatně je závěšte tak, až my máme za šikné generace a za šikné zájmy dost literatury. Ty lůže cestou groní to nemáme, ale tomu tak ne, to máme. Ale ta druhá věc, jo, kdo ho živá, ve kterém času a věle lůží, to bůže se změníš. Dokud až káš, co šo ve bibliotece živáš, musíš dojnou a gonosápsky znáš, a také nemskou rěc, a také staré nemské písmiky. A k tomu musí se nech namakáš, kenž má také zájem, aby ho žíval. To bůže jinak žává osoba nic já. Dokud až zašiš letami, jsem starc. Myslím se. Ale my musíme potom gronič, jak to organizujeme, až ta biblioteka ještě jako taká funkcionuje. Ty trebaš lůži, kenž mohu tebe také nechco naražíš. Gáš to citaš, a nic jano gronič, tam jsou knihy, gledaj. To citanie ma přeci něco se skupaným ciniš, a to děje lůže byš, kenž také sami kupované jsou, kenž ožívají.
2: Sledný nadávk, ja zu nint obisch obradowane, ja zu mich erdno redno serske belletristiko, serske knigwe, mosch obisch roman, aber novella, aber negaki text kensch ja doma zu verzo zittasch ab, schitome je wiasele mich.
1: Der je ponja gliram, somme mamme serbske go, a potom mische dojna serbske. Gasch na psikwa te luge wat zori abschidu, ja pschetze gronim lübsche luge, gasch bezosch o redno serbsko red zittasch, potom zittasch o na kaupjensu, od Pira. To jsou pak věci, kenž jsou věci jako 50 let staré a te umění toho času jsou byly jinakše. Ale jako řec jo věgin rýdna serbská, nic tak přijako tata, dokoláž ten jo serbský od doma povídal a potom se dali kupoval. A to druhé je také, až to možeš něco zgonit z toho času, jak jo ten čas v obšaudu najse byl.
2: Okay, sie haben Zabu. Kack, muss ihm dann hinter Zinnig.
1: Gas ja nowatz psiso, potom ja groni, może schon nas zita bis, a wokognusche, ja to hischi tak, a sto poasi ja no 5 Euro. A to nic ja no za miasec, ale za zas żywienia.

0: Jo, tam šaké rosčo, což u nás nerosčo.
1: Nebo věci nerosčo. Přimalik se také rosčo. Jo. U nás je ta smetanka v Berkvách. Smetanka. Smetanové zele?
2: A smetanka to je zmiatanka?
1: Ja, ale kde jsou tam S napísali?
2: Jo, jo, ale to...
1: Zmiatana. Ja, až tam loko má věci zmiatane. Ta přicena jo, až te musí věci zcáš, když veni to žeru, pen má tam loko méně vidy.
2: Pen je to mloko guštější.
1: Ja, a pen, když to což předáváš, to mloko, aber smetanu, pen máš to méně živo, aber máš věci pěněz. Za to dobré mloko. Zlatok smetanové zele.
0: Pen ga musí vyli, v tok žráš.
1: Ja, my máme to také úplně.
3: To je skrona jasná, že také vás přiňa svoj najjadno svovo, ak by mogli přeražíš Jencojo Martinoju, ven se všechno zapisujo a s našimi žovými zase raz níži citaš jeho nové dopis naša. Abo ven ich skoníš kaž přednosti o regionie. Jo, abo pre nás v Sestom rádiu.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Žinca, vekrzlem zase svojego jana vapaju. Máme po kalendariu zase liešojský cas a přiduce tyžen z 23. junia bužo žen svetego jana k spomnišu na jana dupjarja. Niga su teke ve Vúžilce ve tom casu na vesiebne par cviešili ten žen ve drugich regionach a krajach to až do žincašnego getuju. Martina Golašec jose s tradíciami, vierami a přivierami ve tom casu zabierava a jo namakava naša muzika v archívie, mogu štucku, ktorá šia vienovala svieto jajnskému svieženiu.

0: Ve viele krajach znaju, až to žincaš nego svitojanske ognje. Nika su se take ognje teke ve Łużycy palili. Tomažo Ludovidnica uta henšlova obtvaržiš na zakvaže historických dokumentů. Tam píšu...
1: Mode Łuže su skokali přes vogin, aby měli ve přijducem leše viele gluki. A při takých jajnských svěženiach su teke chodili přes vjas. Upyšňone s písanými kvítkami a věncami. Su přitom spívali a dostali ve dvesanáriu dáre za to.
0: Smoler jo písal ve knígvach písničky gorných a dolných łużyckých Serbů ve toštom Janje. A návoky jajnského rytovania dajo žínca Jano ešči ve jadnisi ve dolní Łużycy ve Közvem. Vana Meškank jo vinoval tomu serskému návogoju jajnskému rejtovanjoju basin. Cita Juri Koch.
2: Werner Meškank, jajnské rejtovanje. Gaž svinco se chova a nejkroča noc všej přírodže postio pötajmno moc, pon báby zela nazbírajú. Vo svietem Jánie povedajú. Vo živach ve noce pišpotajú. Nint modracký konie a vutušky ma možina zase na starosti, a golce poryže notne všen rit, a kcenie to Serbi už stotky lit, gaž svitego Jana blíže se svitk. A žouča se z kronu nint pilnujú, majn modrackou dovinkou navíju, gaž nové žen nad Łużycu svita, k nám lesný duch dojse se víta, a rejtarjou kupka jok ščita. Lej, Łuže sú vejse juž cakani, a ptok Jana net zvapali. To ešte pak pšavený cas, predne a drugi a češi raz, rejtujo svete Jan gerde přes vjas. Tam jochta ta rejtarska gromada, kaž hupa mocnego jagarja, pon jaden por zadugim vytpadňo, zasi por koni sliedk vestanjo, až nasliedku svete Jan sam rejtujo. Nint Łuže se vali na spiešnego pana, ab vytrili modracki svetego Jana. Ga niega su Serbe ovirili, až taki kvirt ugoj vše chorosti, a tek jim zlubio bogate žni.
0: To jo była basin ved Wernera Meškanka ve jajnskem rejtovanju. Viele basnikariu a komponistu jo se dało ved togo cesa liša inspirirovaš. Teka Andri Zeler a Korla August Kocur, Gerald Schön nam zgvosejo ninto spiu, kaš nam lipe rozkvitu z oratoriuma žni.

My gledamy do Slipiego, tam svieša žinca ešte svoj žasate Dudakove festival, ten riedne přešek s uši 400 obželníkami, ten jo ješ mimo, nento jo ešte pyšne program na javišču, až to vedpodňa ensemble Smerdžaca napšikvat ustupujo, a šaka druge, což jo vec gönniš, kak jo to bylo ve Slipem, pon zašel tu išo víče a přezvíče serský program v RBB. My sme s mikrofonom Petla, a aby nemuseli nento předvojko cakaš oko zakrajo za vás serský ludový ensemble Slipo.